ale s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

Dobrý večer i jakýkoliv jiný čas, který jste si udělali pro poslech pořadu Kardiostimulátor. U jeho 265. iterace vás od svých mikrofonů zdraví Petr Ferenc a Matěj Kratochvíl. Dnes nás čekají pohyby zdí a oken a rytmy světa. Nejprve ale přijde gerila a ne tak nějaká ledajaká. Bude to gerila radostná, spirituální i subverzivní, jinými slovy gay gerila. Gay gerila je název kompozice, již americký skladatel Julius Eastman napsal v roce 1979. Je to autor, jehož dílo bylo po jeho smrti v roce 1990 zapomenuto a v posledních přibližně 10 letech je znovu objevováno. Jedním ze souborů věnujících se soustavně nahrávání a rekonstrukci Eastmanových kompozic je Wild Up. A právě toto těleso nyní vydalo nahrávku Gay Gerilla. Ta dřív existovala v klavírní verzi, teď se jí můžeme pokochat ve zvuku velkého ansámblu.

Julius Eastman zapsal gay gerilu na pouhých 16 stránkách. Takže, jak tomu je u mnoha jeho děl, finální podoba počítá s nemalým vkladem interpretů. Formálně se jedná o svitu o 8 částech, plynule přecházejících jedna v druhou. A důkladnější analýza by odhalila, že se v téhle hudbě potkává minimalismus s dědictvím německé protestantské chrámové hudby. Jde vlastně o takzvanou chorální fantazii, jaké psal třeba Johann Sebastian Bach, jen přenesená do doby krátce předtím, než byly diagnostikovány první případy nemoci AIDS, vedoucí ke stigmatizaci homosexuality. Eastman pracuje mimo jiné s melodií v češtině známou jako Hrad přepevný jest Pán Bůh náš, kterou složil Martin Luther někdy kolem roku 1529.

kompozici Julia Eastmana Gay Guerrilla, kterou nově nahrál soubor Wild Up, najdete na Bandcampu, ale i na značce New Amsterdam Records, která ji vydala na CD pro milovníky fyzických médií.

Kardiostimulátor z tří dlouhých kusů jsme tu, pokud si vzpomínám, ještě neměli. Tak proč to neskusit třeba dnes? Název skladby, která nás bude provázet dalších 20 minut, zní Requiem for Sherbet Fleet. Autorem je George Behringer, violista, hlukař, improvizátor i skladatel, usazený v současné době v britském Newcastlu. Dobře jej ale známe i z hudebního podzemí Prahy, kde se několik let pohyboval zejména v prostředí kolektivu a vydavatelství Klang und Krach a vystupoval pod značkou Core of the Coalmen. Hudba, která již zní, pochází z kompilace Movements of the Walls and Windows, kterou si Behringer vydal 1. července na svém Bandcampu a která obsahuje skladby a písně vzniklé v nejrůznějších hmatatelných i myšlených kolaboracích. V tomto případě George tvoří v tandemu se skladatelkou, vokalistkou a performerkou Eleanor Cully Behringer, tedy nejspíš svou chotí.

Posloucháme skladbu George Behringera Requiem for Sherbet Fleet. Co je to za requiem? Jde o ledovou pochoutku Sherbet nebo o flotilu černých ekotaxíků stejnojmenné londýnské firmy? V doprovodné poznámce George píše, že skladba vznikla v covidových časech pro nakonec pouze digitální vystoupení v sanfranciském Exploratoriu a inspirována byla zvuky a obrazy pozbíranými během batůškářské cesty podél Norfolkského pobřeží. A že její text vede jinam a nikam.

Stejně jako v tom prvním, i v závěrečném bloku kardiostimulátoru se zaposloucháme do hudby, která má kořeny v 70. letech, ale dočkala se teď jistého znovuzrození. Autorkou je v tomto případě původem novozélandská, v Americe žijící skladatelka Enya Lockwood. Její skladba World Rhythms původně vznikla v roce 1975 a je jedním z prvních děl kombinujících terénní nahrávky přírodních zvuků s multikanálovou prostorovou reprodukcí. Další vrstvu přidává hra na obří gong.

půl století po vzniku kompozice World Rhythms se původní magnetofonové pásy dostaly do rukou Lawrence Englishe z labelu Room 40. Zvuky sahající od sopečné činnosti na Havaji až po žáby u Mississippi, vrány v okolí Essexu nebo hydroakustické signály v Tasmanově moři byly nově smíchány a doplněny nahrávkami zmíněného gongu, na který kromě N.A. Lockwood hraje také Vanessa Tomlinson. Jeho dunění je docelku vmícháno zručně, takže se stává organickou součástí přírodních ruchů. Do kardiostimulátoru se nám vejde jen 20 minut, zbytek nahrávky najdete na Bandcampu značky Room 40.

Končí kardiostimulátor sestavený z tří dlouhých fláků. Od mikrofonu vám mávají Matěj Kratochvíl a Petr Ferenc a za dva týdny zase naslyšenou. To už po 266.

0: Andrei.
1: Andy.
2: Albert.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
1: Aha.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia.
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau. Radio 1.

0: Adia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně, přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Reklama na Radio 1.

ale tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

0: to nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

Dobré ráno, zdravím posluchače a posluchačky Rádia 1. U mikrofonu Lenka Zbořilová, já vám dneska budu hrát nějaké písničky do 9. hodiny a co nám právě dohrálo, tak byly The Shins a jejich song z roku 2001 New Slang, kterou vlastně hlavní frontman napsal o jeho rodném městě a o tom, jaké to je, když se člověk cítí trošku, jak to říct, nějak jako zaseknutý v jeho pozdních 20, když má prostě 20 let. A no tak nevím, jak se dneska cítíte zrovna vy, ale my se přesuneme do Česka. Nepřesuneme se úplně do Česka, pustíme si Moin Moin, což je projekt Magdaleny Manderlové, rodačky z Slezska, z Ostravy, ale nyní je usazená v Norsku. Takže tady tohle je song Rescue, je to moc hezký song, takže si ho užijte a potom si dáme Phoebe Bridgers.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Právě nám dohrává Ministerstvo popu a písnička Milan. Za tímto projektem mimochodem stojí Dominik Zezula z Pozhudby, kteří teď vydávají, nebo včera vydali novou akustickou desku, takže i to můžu určitě doporučit a myslím si, že někdy i uslyšíte i na rádiu. My se teď přesuneme k sousedstvu do Polska a pustíme si písničku od mých oblíbenců Včasy a to je teda název té kapely. Písnička se jmenuje Dzisiaj ještě tanče, takže budeme teď chvilku tančit.

0: kamaráde a jedno.
1: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grandfinále s galašou mu budou moderovat Bratři v triku.
2: Jo, kam?

0: vstup volnej.
1: Program na zadezmi.cz a mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na Prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Reklama na Radio 1.

slyšeli Cold Cold Nights a jejich Football Parts 1 and 2. Pochází z desky z roku 2017 a jmenuje se The Last Summer, takže se mi to vlastně trochu hodilo do toho nějakého letního výběru. A zároveň jsem si uvědomila, když jsem včera ty písničky vybírala, že hodně z nich mají dlouhé názvy a zároveň i jsou dlouhé, takže na to se můžete ještě následující 2 hodiny a zhruba dvě a čtvrt hodiny, na co se můžete těšit, tak jsou delší písničky s delšími názvy. Najdete potom všechno samozřejmě na Rádiu 1, kam tracklist zapisuju, takže tam najdete, co jsem dneska hrála. Zároveň, kdyby mi někdo chtěl napsat do chatu, tak dneska tady mám takovou pohodičku, takže klidně dejte vědět, napište. A my už si teď pustíme projekt Jacoba Wera z Londýna, říká si Rapt, a tady tenhle song je Ocean Lay Straight, pokud se nepletu, tak je to z minulého roku a vlastně

0: CD Nonstop.
1: Domácí zpěvačka a violončelistka Dorota Barová se původně prosadila na počátku milénia v jazzfolkovém duu Tarafuky. Její třetí solové album Dotyk vyšlo v roce 2021 na labelu Animal Music. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: jedno.
1: Wi-Fi Ren Napoli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi Ren Napoli.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, máme krátce po 7. hodině a právě nám dohráli skočtí Arab Strap, písnička You, You, You. Mimochodem Arab Strap zahrají v Praze přesně 22. listopadu a bude to v Meat Factory, já tam určitě budu, takže kdo máte náladu na tady tenhle diktát od Aidena Moffata, tak rozhodně doporučuju. No a my už si teď pustíme Alexe G a potom něco z Česka.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panská7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
0: Jedna reklama.

Zdravím posluchače a posluchačky Rádia 1. Právě nám dohrál Tomáš Palucha, kapela z Česka, písnička se jmenuje Ursiny. A já bych teď pustila single od hudebnictva Pistol Wielder. Není zatím o tom úplně co moc říkat, protože jsem se toho moc nedočetla. Je to relativně čerstvý single od Lofi Slowcore písničkářstva. A tady máme jako hostujícího interpreta Franz Astma, což je arizonský též slowcore hudebník. No a tady tenhle krátký song, já jsem sice hodně slibovala dlouhých songů a ty tady pořád jsou, ale tady tenhle single má jenom minutu 52, takže užijte si tady to lofíčko.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali Auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
8: Reklama na Radio 1.

Tak jo, to byl Eve Tumor a písnička Secrecy is incredibly important to the both of them. Já si vzpomínám, když ta písnička vyšla a pořád jsem ji sjížděla dokola a pak jsem zjistila, že má úplně skvělý klip, takže kdo, koho by to zajímalo, tak se podívejte na klip plný chaosu, divných věcí a vlastně to působí jako takový krátkometrážní film a ten jsem taky viděla strašně mockrát, takže tady tohle je takové moje malé doporučení. No a už vlastně ten název toho songu byl hodně dlouhý, budeme mít ještě písničku s delším názvem a je to od San Francisco kapely, pardon, ze San Francisco The Sad Bastard Book Club a song se jmenuje It's touching moments like these that remind me why we don't speak much. Takže tady tohle jsou Sad Bastard Book Club.

0: Kamarádia 1.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow. Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow. Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Reklama na Radio 1.

Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Lenka Zbořilová, posloucháte Rádio 1 a právě nám dohrála polská kapela Dvoně. Tady tahle kapela je z vesnice Zalesie Górne, kousek od Varšavy a zrovna song, který se jmenuje Jenot, pochází z desky, která má docela zajímavý název, takže já ho s váma tady budu sdílet a to je Goniłem za słońcem, bo myślałem, że to dojrzałe mango, což v češtině by znamenalo honila jsem se za sluncem, protože jsem si myslel, že to je zralé mango. No, takže vlastně docela zajímavý název desky, takže jestli si myslíte třeba, že slunce vypadá jako zralé mango, tak můžete potvrdit s tímhle songem. A taky nevím, jestli se vás dlouho už někdo nezeptal, jaký je váš oblíbený dinosaur. Každopádně teď se na to budou ptát Kruh 19 a jejich písnička Dinosaur. No a pokud byste vy chtěli sdílet, co je váš oblíbený dinosaur, tak můžete mi napsat do studiového chatu. Mám ho tady otevřený, takže klidně sdílejte vaše oblíbené dinosaury. Tak jo, tohle je Kruh 19.

nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to dál, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
2: Hip-hop camp je zpátky.
3: Stejná atmosféra, nový místo. Kosmo u Plzni.
2: Rap, DJing, b-boying.
3: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
2: 2 dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
3: 21. a 22. srpna, hip-hop camp Kosmo.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, I Do Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
8: Reklama na Radio 1.

tak právě nám dohrál rapper, který si říká Poskok, písnička Příští zastávka. Teď trošičku změníme žánr a pustíme si písničku od Interpol. Není to vlastně žádná z těch nových, ale trošičku starší z té předchozí desky. Jmenuje se Fables.

mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se převadit, všechno bude dobrý.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do Galerie hlavního města Prahy.
2: Zdravím posluchače Rádia 1 a za Galerie hlavního města Prahy vás moc zvu na výstavu Expanze. Tahle výstava by neměla uniknout těm, kteří chtějí mít přehled o současném umění, protože přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních celkem 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Uvidíte díla jak výrazných jmen české výtvarné scény, tak ale i nastupující generaci autorek a autorů. Mezi těmi jmény najdete například Josefa Bolfa, Tomáše Císařovského, Milenu Dopitovou, Magdalenu Jetelovou, Krištofa Kinteru, Ivana Pinkavu nebo třeba Zdenka Sýkoru a Jitku Válovou. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek pak speciální prodloužená doba do 20 hodin. Výstava Expanze bude v GHMP knihovně na Mariánském náměstí, které je vlastně kousek od Staromáku, k vidění až do 30. srpna 2026. Více informací najdete na webu ghmp.cz.

to bylo Andělský tornádo od pražské kapely Dým. Pokud vím, tak kapela už nevystupuje, nevím, jestli se ještě někdy dočkáme nějakých písniček, ale já bych moc ráda. No a teď už nás čeká Spiral Sadness a jeho písnička Car Racer.

Tak to byly Slater Keeny a písnička Say It Like You Mean It. Já jsem Lenka Zbořilová a ještě tady s váma budu nějakých 40 minut pouštět písničky. A my si teď přesuneme na Slovensko. Já bych vám ráda pustila song, který se jmenuje Všetko na okolo sa mení v prach. Je to od hudebnictva Glad Sisyphus. Ta deska vyšla v dubnu tohoto roku na slovenském labelu Star Trek a na desce teda najdete jak anglické, tak slovenské písničky. Každopádně my se teď pustíme tu slovenskou, všetko na okolo sa mení v prach.

Tak to byla Grouper a její písnička Heavy Water, I'd Rather Be Sleeping. Já teda za sebe můžu říct, že dneska jsem docela fresh a rozhodně bych teď radši nespala a což je vtipný, že tady mám zrovna tak jako přítmí ve studiu, ale cítím se vlastně dost příjemně. A Grouper mimochodem zahraje někdy v listopadu, na konci listopadu, myslím. No každopádně to na podzim zahraje v Praze. A no ale teď už si pustíme písničku Cindy Bat od pražsko-slezské formace Ari a Indy. Je to z desky Korespondence z roku 2022. Vyšla na Silver Racket a je to jeden z těch songů, který můžu poslouchat pořád dokola, protože vlastně mě to hrozně baví. Tak jo, tady je Cindy Bat.

při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 0. ročník festivalu Compact Disco, který se koná od 17. do 19. července u zámku Kostrčany a zahrají tam své DJ sety například Alberto, Jorgos či Melizards.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a my už si teď pouštíme písničku Tornado od Media Service, takže jedna z novinek.

0: Reklama Rádia 1.
1: Drahagate, existuješ snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je malé.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Reklama na Radio 1.

To byla písnička Cold Light od kanadské kapely Great Lake Swimmers. No, já se s váma rozloučím. Moc díky za to, že jste tady byli se mnou, poslouchali. Stále posloucháte Rádio 1 a určitě tady zůstaňte, protože se na vás bude těšit Petra Ludvíková. A no, poslední dvě věci, které já vám sem hodím, tak bude od, jedna bude od Sings, mimochodem kapela, která ohlásila, že už dál hrát nebude. Je to škoda, měla jsem je moc ráda, ale zase se těším na další jejich projekty. Kdo by chtěl ještě vidět koncert, tak tento pátek naposledy zahrají v Brně. No a potom si to zakončíme celé písničkou od Frankie Kosmos. Takže mějte se moc fajn, užívejte si, nevím jak je venku, jsem tady ve studiu, nemám výhled ven, takže je to na vás. Takže jo, hezký úterý.

0: Zdendo, hraj něco!
1: Rádio 1.
0: Pěkná práce!
2: Reklama Rádia 1.
3: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
4: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
5: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Reklama na Radio 1.

Tak nám dohráli LCD Sound System, Time to Get Away. No a teď je 9 hodin 6 minut a je time to tune in to Radio One. Příjemný poslech vám přeje Petra Ludvíková v dnešním zatím zamračeném dni. No a já osobně doufám, že to ještě chvilku vydrží. Tady to je novinka v hitparádě Rádia 1, která poskočila z novinek na první místo. Bonobo, Me and You.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Reklama na Radio 1.

Tak nám doznívá jedna klubovka The Ballistic Brothers a Come On, skladba Dub Flex mixu od Dominika Dousna, který byl producentem mnoha klubových hitů 90. let. No a teď nás čeká Fit, But You Know It, The Streets.

Tak nám doznívá novinka od britské sesterské dvojice Disgusting Sisters, Sorry Mister. Kapela, již kariéra nabírá na obrátkách v současné době. No a tady je už hitovka We Are Your Friends, Justice vs. Sim.

0: jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panská7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
0: Jedna reklama.
4: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchur mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

0: normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!
1: Tak to byly Past, nový track na labelu Ty nikdy label. No a po Pasti si pustíme ještě uprák Kokpit.
2: Záda vletený do paraboly nebe. Po tebou hlubiny černý jak vesmír, v nich topíš svý splíny.

Nejdřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny.

rodíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který jsi nesnil. Čeká na tvoje činy.

0: nechybí taky Tropics Temporal Sequence, novinka číslo 3. A na závěr si dáme ještě něco z nové desky od Ports of Canada, a to konkrétně skladbu s názvem Father and Son. Při vylosování hlasující obdrží lístky na Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Úněticích u Prahy. Vystoupí zde například Larissa Leaves, Calico či Web Taggart Duo.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Tak to byla novinka číslo 1 v hitparádě Ráda 1. Imogen Heap a John Hopkins, jejich spolupráce, která vyústila ve skladbu Reckoning. No a ještě jednu spolupráci si pustíme, a to sice ve skladbě Cage Bird, ve které zpívá Katrina Ford. Tohle jsou Uncle.

0: Minigo!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra
7: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je tady kulturní servis pro dnešní den 14. července a já tady mám celý list nadupaný akcemi. Tak začínáme festivalem. Festival za dveřmi je pražský festival pouličního divadla na výstavišti Praha před Průmyslovým palácem a na Mariánském náměstí. Potom samozřejmě můžete v Praze zajít na Charivari, festivalové ozvěny, které se ozývají v kinech Světozor, Aero a Přítomnost. Landscape, to je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. No a knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery. Pak tady máme velkou sbírku galerií a toto galerie v Uhelném mlýně. Timo bude Pražský hrad, Terezianské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, tam je oslava 230 let NGP. V Doxu Hit by News, ve zvonu Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, váza jako symbol kultury a života. Meat Factory, galerie Kostka, Borsos Larins, Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring. A pak tu mám galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Tady vystavuje Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích vystavují Biennale ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. V Rudolfinu Data z The Data and the Sovereign. Galerie etc. Art Jiří Staněk, Kůže času. V koleji 1 v Březnici můžete vidět výstavu Jaromíra 99. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. Trafo galerie Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. A Studio Prám, Ami Saika Wilson, The Adventure of Finding It and Then Losing It. No a na rádiu 1 v 18 hodin Estereo, v 19 hodin Nonstop, Dorota Bárová a Dotyk, ve 20 hodin Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

Tak nám dozněla skladba Please, ve které se potkali Paul Hartnell a Robert Smith, kteří spolu spolupracovali v minulosti několikrát a tohle byla asi nejzásadnější skladba, která se dočkala několika remixů. Teď už posloucháme skladbu Promise to Keep od Ellie Thompson.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na jeden augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
8: Reklama na Rádio 1.

0: Devátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 52. ročníkem festivalu Letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antoniho a současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN Uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrčí delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lávus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů a Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Sirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program a lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. No ale to jste se ještě nedozvěděli, co všechno vyhráváte, tak tentokrát v balíčku najdete dvakrát dvoudenní akreditace na filmovku plus festivalový merch, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš od Connected, karty, plakáty a hru od Pjatnika, voucher v hodnotě 1000 korun do galerie Panská 1 v Českých Budějovicích a knihu od nakladatelství Slovart. No a já se vás zeptám na speciální sekci filmovek. Pikantní sekcí filmovky je tradičně segment s názvem Půlnoční delikatesy. Kinematografii jaké země se tentokrát tato programová sekce věnuje. A je to buď za A západní Německo 60. let, nebo za B lotyšská nová vlna 70. let, anebo za C francouzský film 40. let. Telefon do Rádia 1 je 210 323 919. A už se sem k nám někdo snaží dovolat. Halo, halo, slyšíme se, tady je Rádio 1. Tak, slyšíme se, je tam někdo?
1: Ahoj, tady Petr.
0: Ahoj, Petře. Tak slyšel jsi otázku, víš odpověď?
1: Ještě jednou prosím otázku.
0: Já jsem otázku už říkala, tak se ptám, jestli víš odpověď.
1: Já se domnívám, já střelím. Bude to Ačko.
0: No tak na to, že jsi to střílel, tak si se trefil.
1: Yes.
0: Je to západní Německo 60. let.
1: Krása.
0: Tak jo, takže já ti blahopřeju, budu doufat, že jsi věděla, na co odpovídáš přesně a
1: ano,
0: určitě si užij filmovky a všechno, co balíček obsahuje.
1: Děkuji. Z
0: druhé strany. No a vy si alespoň ještě doposlechněte tuhle písničku od Bert and Friends, kteří taky na filmovkách letos vystupují.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Reklama na Radio 1.

Tak to byl střih z čerstvé novinky PJ Harvey ke Kraftwerk a k letité skladbě Radioactivity. No a je to zároveň připomínka toho, že Kraftwerk po dlouhé době můžete vidět v Praze už tuto středu

0: Thank you very much.
1: Tak nám dohrála skladba I Want It All, Depeche Mode, a jedna z dlouhé řady kapel a umělců, kteří byli ovlivněni Kraftwerk, které můžete vidět už tuto středu ve Fóru Karlín. No a malinko měníme styl, malinko hodně měníme styl, teď nám hrají Hidden Orchestra skladbu Flight.

Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. RockSpring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1 CZ.

Tak tohle byly Black Seeda Who a skladba One Day Will Be All I Have, skladba o truchlení a hledání smyslu života po ztrátě blízkých. Silná písnička silné kapely, která navíc přijede do Prahy v listopadu, si nenechte ujít jejich koncert v Paláci Akropolis. No a po Black Seeda Who jsou tady James, To My Surprise.

0: reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéo.
5: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
6: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
5: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
6: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
5: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
8: Reklama na Radio 1.

Tak a já tady mám už před sebou pár akcí, na které bych vás chtěla pozvat, které se konají dnes, to znamená v úterý s datem 14. července. V Rockafé v 19 hodin hrají Zatím jinak a Lazy Seals, v Meat Factory ve 20 hodin Brána, Seapentain a It Looks Sinister. Jazz Doku v 21 hodin Limbo, Cargo Gallery ve 20 hodin Karaoke Party na Náplavce, Klubovna Povaleč v 19.30, Aqua, Escoria a Wounded Knee. Bike Jesus, Starbenders v klubu 007 na Strahově v 19 hodin, Lucy Fuchs a Zaxpap v Plzni ve 20 hodin, Freudenhain Big Band. Jinak v letní kině na Dlabačově můžete dnes v 21.15 vidět Stíny v ráji. Letní kino na Pragovce ve 21.15 hraje Má to cenu. Edison Film Hub v 19 hodin Pozvání a 21.15 Leviticus. Kino Pilotu ve 20 hodin, ve 20.30 Pozvání a ve 20.50 Posedlost. Bio oko 20.30 Temný obraz. Kino Dlabačov, 18.30 Dalaj Lama, Oceán moudrosti a ve 20.30 Peterson. No a na Avoid Floating Gallery v 19 hodin je akce Udělám, co mi řekneš AI. Pokud budete poslouchat Rádio 1, tak 18 hodin vás čeká Estereo, v 19 CD Nonstop, dneska s Dorotou Bárovou a jejím albem Dotyk. Ve 20 hodin začne Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

0: Tak pár minut před 12 se s vámi ještě za doznívání skladby od Karly Bruny loučí Petra Ludvíková. Přeju vám hezký den a užívejte léta, prázdnin. A zase za 14 dní se na vás těší Petra. Naslyšenou.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
3: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
4: Wi-Fi Ren na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi Ren na poli.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z 1000 produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
12: Reklama na Radio 1.

Příjemné úterní poledne, 8 minut po 12. hodině ze studia Rádia 1 přehrál u Palury. Od mojí dnešní odpolední směny obstaral Tom York se skladbou Atoms for Peace z jeho debutového alba The Eraser, které před pár dny oslavilo 20 let od svého vydání. Vlastně již tehdy bylo tak trošku kritikou vysmívané, co se týká té produkce, kde se Tom York pustil do čistě elektronického aranžma svých skladeb. Nicméně, co se týká songwritingu, tak dodnes musím říct, že většina těch skladeb z téhle desky stojí za poslech. Atoms for Peace jsme si nehráli úplně náhodou, protože právě u příležitosti 20. narozenin alba Eraser vyšlo živé provedení téhleté skladby v rámci Sessions from the Basement, kterou Tom York dal dohromady společně s dvorním producentem Radiohead Nigelem Goldrichem. Teď tedy, bo ví proč, až po 20 letech vyšlo v tomhletom podání skvělé provedení živé skladby Atoms for Peace. Rozhodně doporučuji k poslechu, tak jako celé album. Před námi je spousta novinek, ku podivu, navzdory tomu, že máme půlku července. Například producent z LA Tropics a skladba Temporal Sequence, jedna z novinek nasazených do minulého vydání hitparády Rádia 1.

tolik producent z LA Christopher Ward alias Tropics. No a teď už ukázka z dlouho očekávaného alba zpěvačky Geleli, která vyšla na značce Warp Records, New Avatar, skladba Against Me.

No a k mému překvapení se docela povedla čerstvá spolupráce britského producenta DJ Simona Greena alias Bonobo a umělkyně zpěvačky Arush Aftab ve skladbě Fire on the Water. Předzvěst nového alba Bonoba Distance in Static, které vyjde 11. září.

0: Reklama Rádia 1.
1: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat prací v triku.
2: Jo, kámo, 18. ročník festivalu pouličního divadla za dveřmi. 14. až 19. července na výstavišti Praha před průmyslovým palácem a v centru na Mariánském náměstí. Vstup volný. Program na zadezmi.cz.
1: A mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Reklama na Radio 1.
12: No a tohle už je další novinka v podání brooklynské skladatelky, multiinstrumentalistky, zpěvačky Taji Cheek alias Lorraine. Už druhý single z chystaného alba Fata Morgana, které vyjde letos v půlce září. Skladba Borderline. A tu desku doprovodí také turné Nejblíže se Lorraine vyskytne v rámci festivalu Unsound. Letos tuším, že 10. října v polském Krakově.

Další pozoruhodná deska z minulého týdne patří nebo mají na svědomí dvě producentky Ugne Urma a Emer vlastním jménem Maria Rasa. Vyšlo to na belgické značce Strum. Album se jmenuje You and Me a tady je ukázka Time Test.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
0: Jedna reklama.

freedom. Give me love with a kiss.

Londýnský kolektiv Ibibio Sound Machine v čele se zpěvačkou Inou Williams bude v září vydávat nové album Chopping Mountain. Tohle byl už několikátý single Give Me Peace, na kterém si zahostovala legenda afrobeatu Dele Sosimi, klíčový člen kapely Fela Kutiho, Egypt 80. No a tohle je další spolupráce, tentokrát opět vlastně Londýňanů, Ezra kolektiv britských jazzmenů a jamajské zpěvačky Lily Ike ve skladbě Well Organized.

No a tohle už jsou bristolští Get Down Services. A nový single Cha-Cha Slide z chystaného alba Massive Champion.

Jedna severská záležitost z Göteborgu, projekt Mythologien a skladba 13, kterou teď vystřídá umělkyně a zpěvačka původem z Hongkongu, působící v Velké Británii, také co by součást kapely Damascout, Mui Ziu a její cover verze skladby z 80. let tajvanské popové zpěvačky Terezy Teng, Give Yourself to the Flow of Time.

Ještě se sluší dodat, že ta původní skladba z roku 1986 byla velkým hitem hlavně v Japonsku. Autory vlastně písně totiž byli Tetsuya Araki a Shenchin. No a když už je řeč o Japonsku, Haruomi Hosono, zakládající člen Yellow Magic Orchestra, chystá na září vydání nového alba Yours Sincerely. No a tady je skladba s názvem Note of Mothership. Ještě dodám, že letos Haruomi Hosono oslaví 79. narozeniny.

0: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
1: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Reklama na Radio 1.

0: zrazu.
1: Trocha experimentu v podání slovenského hudebníka Matúše Kobolky v rámci jeho projektu Bolka z desky Schwarzkopf, která vyšla už před měsícem. Zazněla na rádiu jedna ukázka Zu, ja. A teď už američký Nation of Language, kteří už před nějakým časem se zabydleli na slavném labelu Sub Pop. Zhruba před týdnem vyšlo EPčko, respektive single Tougher Than The Rest, což byl cover původně od Bruce Springsteena, a na B straně se nachází tahle ta skladba The Conversation.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, před námi kulturní servis, 4 minuty po 13. hodině, nastal nejvyšší čas. Dnes máme úterý 14. července. Svátek slaví Karolíny, takže všechno nejlepší. Zejména naší Wimbledonové finalistce Karolíně Muchové za skvělou reprezentaci. Teď už ale kulturní servis. Festivaly za dveřmi, pražský festival pouličního divadla na výstavišti Praha před Průmyslovým palácem a také na Mariánském náměstí. Šarivary, festivalové ozvěny v kinech Světozor, Aero a Přítomnost. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, který je k vidění na Hradci Králové. No a konečně knihovna na vlnách, která probíhá v Avoid Floating Gallery. No a když už je řeč o galeriích, tak se pojďme podívat na několik pozvánek. Artoto galerie v Uhelném mlýně, tam běží výstava Timo Bude. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu je k vidění výstava Hit by News. Galerie hlavního města Prahy, Zvon, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Rock Café probíhá výstava kolektivu autorů nazvaná Wall of Hope. Kunsthalle Praha Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, váza, symbol kultury a života. Meat Factory, galerie Kostka, Burzes Lerenz, Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a pozvánka na výstavu Miroslava Machotky, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Letržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích. Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, výstava Martina Janíčka, zvukové projekty. Galerie C12, Michal Sinek a výstava After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Galerie Etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času. V koleji 1 v Březnici je k vidění výstava Jaromír 99. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. Trafo galerie Dana Bartoníčková a Jakub Tytykalo. A výstava Fragmenty dne, Světla noci. Studio Prám, Amy Sakia Wilson, The Adventure of Finding It and Then Losing It. No a program Rádia 1 v 18 hodin, pořad Estereo v 19.00 non-stop, dnes s deskou Doroty Bárové Dotyk. Ve 20 hodin v premiéře Československá je paráda Rádia 1, Velká sedma. A ve 22 hodin pořad Unizone, ve 23 pak Electronic Tuesday, tolik kulturní servis. Teď je na archivní od Broadcast z desky The Noise Made by People, skladba Echoes Answer.

bluesový kolektiv Huck, který vzešel ze spolupráce Devendry Banharta, Jaina Rileyho a Noah Georgesna, bude vydávat své debutové album v září letošního roku. A to s názvem Huck. Tohle byl první single Cow with Half Moon Parasol. No a teď už kapela z Austinu, Texasu, Holy Wave s novou deskou, která vyšla minulý pátek, I'm Dada. Tady je ukázka 2-1.

Deska I'm Dada Holy Wave vznikla v mexickém studiu jiných psychedeliků a Laurel Meets The Obsolete. A vám ještě nabídnu jednu ukázku trošku a la Stereolab, skladba First Day.

Micky Blanco provokuje novém singlu Butt Sex z chystané desky Café Paradiso. Ještě předtím to byly God of War, což je spolupráce Douglasa Dalgariana z kapely They Are Gutting a Body of Water a členů kapely Hooky ve skladbě New Deal z chystané desky Molly Picture, která vyjde zhruba za měsíc. No a teď už litevský hudebník, který se říká Broken Chord, vlastně jménem Ernestas Kaušilas. Čerstvé album Lima Echo Crack a ukázka Crack.

0: Otvaraj si minigolf!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Reklama na Radio 1.

13 hodin 37 minut, posloucháte Rádio 1. Od mikrofonu vás zdraví Rao Palory. Teď několik konvenčně znějících písní a kytarového ražení, například v podání solo projektu This is Lorelei, za kterým stojí Nate Amos, co by také člen Water from Your Eyes. Skladba s názvem Billy Came Back z chystané desky, která vyjde v září, The Singer in My Band, která vyjde na velké značce, aspoň pro tohohle chlapíka, Matador Records. No a tohle už jsou The Last Dinner Party s novinkou Knocking at the Sky, co by součástí deluxe edice jejich posledního alba From the Pyre.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Za první novinkou stojí nezdolný power couple. Spojili se totiž Imogen Heap a John Hopkins. Máme tu společnou skladbu s názvem Reckon. Druhou novinku přinese newyorský Black Marble, Jim Carroll, New Year. A svou malou ještěrku nám představí producent Tennyson, Little Lizard, Smiley. Nechybí taky Tropics Temporal Sequence, novinka číslo 3. A na závěr si dáme ještě něco z nové desky od Ports of Canada, a to konkrétně skladbu s názvem Father and Son. Při vylosování hlasující obdrží lístky na Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Úněticích u Prahy. Vystoupí zde například Larissa Leaves, Calico či Web Tigard Duo.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: britští The Wharf, Bitter Sweet Symphony, ovšem v takové instrumentální dubové verzi, MSG version, která se objevila na B straně singlu Lucky Man v roce 97. Ještě předtím Nirosta Steel, což je umělecký pseudonym spolupracovníka Artura Russella, Stevena Halla, a jeho výtečné album My Skyscraper, který už jsem tady doporučoval minulý týden, který lemuje 40 let jeho autorské tvorby.
1: Reklama Rádia 1.
2: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.

0: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
2: Reklama na Radio 1.
3: V pátek vyšlo druhé album dvojice Noah Lennox a Peter Kember alias Panda Bear a Sonic Boom. Těžko vyslovitelný název, A Question Mark of When, řekněme, na značce Domino Records. A tady to je ukázka Never Give In.

Colik, Panda Bear a Sonic Boom, Never Giving In z čerstvého alba. Následovat bude Luke Hames, bývalý frontman kapely Otters, který se na nové solovce Easy Wizzy Let's Get Busy inspiroval 60-kovými a 70-kovými animáky. Tady to je titulní skladba.

Tolik Luke Haines a teď už před ní zástupně současného R&B v takové té vintage podobě. Baby Rose, a album, které vyšlo také minulý pátek s názvem Journalism. A tady to je ukázka When I'm Gone.

Sunshine, 60-kový pop v podání 90-kové kapely z Velké Británie Birdie. Kterou, myslím, že tvořili, jestli se nepletu, nebo takhle. Nějakou dobu působili oba členové jako součást živé kapely Saint Etienne. Tohle byla skladba Love z desky Some Dusty. No a teď už novinka v podání sourozenecké dvojice Sam and Louis Sullivan. Skladba Love and Devotion z chystané stejnojmenné desky, která vyjde příští pátek.

popovějších vod jsme, nechci říct zabředli, ale vstoupili prostřednictvím mílkyně zpěvačky Def Lemons Eat the Pavement. Čerstvý single, který bude k nalezení na albu Hunting What We Already Killed, které vychází až v říjnu letošního roku. No a tohle už je Samira Winter, její shoegaze projekt Winter. A nová verze skladby Hollow s podtitulem Mixtape Version.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Hip-hop camp je zpátky!
4: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
3: Rap, DJing, b-boying.
4: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
3: Dva dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
4: 21. a 22. srpna, Hip-hop camp Kosmo.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na jeden augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
9: Reklama na Rádio 1.

sympatická indie kytarovka ze Spojených států, která si libuje v tom rozjuchaném jungle zvuku první půlky 90. let. Třeba právě v tomhletom pilotním singlu All The Rage z chystané desky Nature's Pill, která vyjde 2. října. V čele kapely Kevin Carter, doporučuji také jeho starší solovky. No a v devadesátkovém zvuku ještě zůstaneme. Čekají nás legendární Dinosaur Jr. s novým singlem Several Got Away, kde samozřejmě nesmí chybět ani obligátní solíčko od Jay Muskese. Jinak tuhle skladbu také doprovází na poměry kapely hodně živý a pohyblivý videoklip.

kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

za 2,5 minuty bude 3:15. Od mikrofonu už se pomalu loučí Rao Palory. Tohle to je kytarista slavné kapely Riot, občas také doprovodný muzikant na aktuální tour Oasis Andy Bell. Společně s harfenistkou z Essexu vytvořili duo Andy Bell and Masal. Tohle to je první ukázka z chystané desky, která vyjde v říjnu letošního roku, Come On Primitives. Má být prý inspirovaná tvorbou jazzového hudebníka Pharoaha Sandersa. První ukázka má název The Morning of the Trip. Ještě předtím to byly Sonic Youth, Peace Attacks, desky Sonic Nurse. Teď jedna novinka od kapely z Chicago, Slow Pulp, Not For Nothing. A do 15. hodiny ještě stihneme single Copycat hudebnice zpěvačky Eddie Lee z chystaného EPčka The End Is Wave a potom také Licky Lee, Sick of Love v novém remixu od Muramasa. Mějte se krásně, užívejte léto a já se budu těšit zase za týden. Naslyšenou.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
0: Jedna reklama.

0: Když padá DAB Plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: všechno.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Wi-Fi člen na poli. Dva dny, jedno místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme.

0: ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Reklama na Radio 1.

0: Arrivé Viva získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné.
1: Ale pozor, mi, pane, nejlepší vejvar získáme jedině na Rádiu 1.
0: Tam není to nic proti žádným bontónům. Zrovna tak tam můžeme...

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Reklama na Radio 1.

0: kulturní léto Rádia 1.
1: 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. Kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Posloucháte Rádio 1, příjemný poslech vám přeje tuhle chvíli Josef Sedlin-Porajovi a dozněla nám už výborná americká hudebnice, teprve 25letá zpěvačka z Austinu, která si říká Quiet Light, jinak Riha Mahesh. Ostatně o ní jste poslouchali také v neděli profilový pořad intro. Čekněte, když tak playlist, rozhodně moc pěkná muzika, tohlová ukázka New Girls, její poslední právě nové desky, kterou vydala teďka v dubnu, to bylo právě pod názvem Blue Angel Sparkling Silver 2. Každopádně předtím to byl také třeba kapela Elections in the Deftones, novinka z Velké sedmi, také z hitparády Rady na Minjuleb, který postoupili z toho minulého kola, také Tennyson, který rovněž zabudoval v top 15. Ale jste slyšeli také spolupráci Nicole Miklis s Album Leaf projektem, také spolupráci Johna Hopkinsa s Imogen Heap a také spolupráci domácí producenta Sonorityho se zpěvačkou Avali, také z Velké sedmi. Postupivší věc se doufám uvidíme právě v úterý, dnes večer po 25 hodině. Každopádně teď už Grand Brothers, tuhle tu dvojici z Německa, nebo švýcarsko-německou dvojici spíš, jste měli možnost vidět opět v Praze loni na podzim, kdy přivezli své nové páté album. No a z něho je tato věc Fable, která dostala zcela nový remix od Max Coopera. To ostatně uvidíte na Prague Sounds listopadu.

Tolik je britský producent Killick, který chystá nové album a už na konci tohle měsíce má být po názvem Robots Will Take Over and Wonder. Každopádně to byl jeho druhý single Whisper 1, 2, 3, 4. No a když jsme u tohleté takové emotivní elektroniky, tak si dáme i tohle amerického producenta Andy Laudise aka Blaudis a jeho novinka teďka z minulého týdne má název Static Hum.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady jde.

Novinka od britského producenta žijícího Berlíně Blossom Hill, kterou jste ostatně viděli loni na spektakuláře na showcaseu All My Thoughts, kde také vyšla ta jeho nová spolupráce s americkou producentkou a zpěvačkou Olen, skladba Spirit Animal. Zpátku novinka z tohohle vydavatelství Seba Vibleda. No a tohle ještě také zcela nová deska, která vyšla v pátek jako debut britské trojice Psáno. Tohle už je z jejich desky Shallow Hits, která dala ostatní stejnomenný single. Nazvá se Ninja Tune a jejich nové album Ukáste Pander. 15 hodin 57 minut playlist také na stránkách Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ukulele festival letos naposledy. Xyndl X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Drahá Kate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna.
6: Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
7: Reklama na Radio 1.

to byl parání Jacob Elenaka Puma Blue, kterou jste mohli naživo vidět ve fantastickém vystoupení v půlce května letošního roku poprvé vůbec v Praze, právě s jeho skvělou deskou Croak Dream, která myslím, že v jeho tvorbě je rozhodně přelomová. Čekněte album, pokud jste ještě neslyšeli. Cocoons, to byla zatím singlovka. Tohle je už ale zcela nové album, které vyšlo v pátek této americké skladatelce a zpěvačce Kelela. Její třetí studiová deska New Avatar se trošičku odklání od toho typického čistě elektronického R&B a vrací se k hudební kořenu nezávislé scény, což je moc fajn. Vy tam dejte prvky shoegazy, grunge, indie rocku, experimentální elektroniky, no a samozřejmě i R&B, která vzešla. Tohle je novinka, také single The Bridge, který vyšel minulý týden se zpěvačkou z Británie Pink Panthers.

Tolik Wayward, tohleto nické duo na značce Silverberry, další nový single za tenhle rok Far Into Darkness teďka z července. Ostatně my jsme se o nich dělali profilový pořad intro před pár týdny. No a tohle už je také producentka z Itálie, která už dlouhá leta žije také v Kodani, kde tvoří tuhletu svou emotivní elektroniku. Jestli ji už měli možnost vidět párkrát v Praze, loni také na festivalu Cool v Plotě, kde předvedla svůj zatím poslední a fantastický živý set. Teď už Antonella Pacifico a Roman Rivers na této novince. Zpátku na název I.

0: Kulturní servis.
1: 16 hodin 18 minut, vy posloucháte Rádio 1, jak je zvykem, také zde je repríza kulturního servisu, jehož premiéru slyšíte vždy 20 minut před polednem. Každopádně opět nabídnu dnes koncerty, tančiny, filmy, ostatní zajímavosti, no a samozřejmě program Rádio 1, a to pro dnešní den 14. července roku 2026. Svátek mají Karolínky, takže Karolínkám všechno nej, no a já už mám pro vás koncerty a tančiny. Docela bohatý výběr, takže slyšte. V Rock Cafe dneska o 19 hodin vystoupí kapely Zatím jinak a Lazy Seals. V Meat Factory dnes o 20 hodin hrají Brána, dále Sea Pantain a také It Looks Sinister. V Jazz Doku máte možnost přijít na koncert od 21 hodin, a to na kapelu Limbo. No a v Cargo Gallery od 20 hodin je připravená karaoke party na náplavce. Klubon a Povaleč, ta vás zve v 19.30, dnes už na kapely Aqua, Escoria a Wounded Knee. V By Jesus dneska vystoupí Starbenders, no a v klubu 007 na Strahově v 19 hodin už je nachystán koncert kapely Lucifuge. No a poslední nabídka do Zachspap v Plzni, od 20 hodin zde vystoupí Freudenhain Big Band. Tolik koncerty z filmových představení nabízíme v letním kině Dlabačov, promítání v 21.15, a to filmu Stíny v ráji. Letní kino na Pragovce, naproti tomu vás ve od 16:15 na film Má to cenu. Edison Film Hub pak už o 19 hodin promítá Pozvání a v 21.15 Leviticus. Kino pilotů ve 20.30 má na programu film Pozvání a ve 20.50 film Posedlost. Do bio oka můžete zejít dneska ve 20.30 na film Temný obraz. No a poslední nabídka do kina Dlabačov 18.30. Zde máte možnost vidět film Dalaj Lama, Oceán moudrosti. A ve 20.30 pak film Peterson. Z ostatní zajímavostí pak vybíráme Avoid Floating Gallery v 19 hodin. Dnes večer udělám Co mi řekneš AI. No a tolik kulturní servis na Rádiu 1, který máte možnost samozřejmě najít i na stránkách. Já doplním ještě program s naší čtyřmi frekvencemi Rádiu 1, které můžete naladit právě v Praze 91,9, v Plzni 97,5, v Liberci 98,7 a v Českých Budějovicích na frekvenci 100,2. No a vězte, že dnes můžete od 18 hodin slyšet pravidelný vinylový speciál Estereo. Dneska to bude s Martinem Mikulášem. V 19 hodin pak už to bude také CD Nonstop. A to dnes Dorota Bárová a její album, třetí deska Dotyk. No a pak už o 20 hodin to bude premiéra československé hitparády Rádia 1 Velká sedma. Ve 22 hodin pak pořad Unizone a od 23 hodin vše zakončí pořad Electronic Tuesday s Janem Krumlem. Tolik vyhlídka až do té půlnoci na Rádiu 1. Samozřejmě příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, a to až do 18. hodiny. Teď už míříme opět za další muzikou.

Tolik projekt Ear, musím říct, moc sympatická debutová deska Rumspringa, která vyšla na značce A24 Music od tohoto New Yorksko-londýnské dvojice. To byla ukázka Threats. No a my míříme ještě přímo do Británie za touhle partičkou Get Down Services, která hrála minulý rok na festivalu Beseda, který ostatně vypukne opět na tom víkendu na přelomu července srpna opět v Tasově. Tohle je další single z chystané desky Massive Champion od nich. Příjemná věc Cha-Cha Slide. 16 hodin 25 minut a já doplním playlist na stránky Rádia 1. To jsou Get Down Services.

0: 6.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
3: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
4: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, I Do Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Reklama na Radio 1.

Tak tolik ta britsko-ruská dvojice, producent Bale, alias tentokrát producenta Reed Keckley a New Age producent Dmitry Kuzmin, který ho znáte už z jeho různých parádních věcí. Ostatně teď chystá si další EPčko po této spolupráci pro label Shall Not Fade s Balem. Jeho druhý single má název Wime, vyšel teďka v pátek na značce Memory Pattern pro změnu. Tohle už je také Dmitry Kuzmin, tenhle ten talentovaný St. Petersburský producent, který už dlouhá léta vydává, myslím, že v zahraničí New Age. Na Rádiu 1 v 16 hodin 34 minuty, playlist na stránkách Rádia 1.

Tak to bylo takovou vzpomínka na osmdesátky, jinak asi typová partička ze Spojených států, kterou jste viděli, myslím, že Farše před takovými třema, čtyřma lety, Boy Harsher a jejich nový single z chystaného alba s názvem Jeans. To byla dvojice zpěvačka Jane Matthews a také producent Augustus Miller, jejich projekt Boy Harsher. No a tohle taky takový osmdesátkový retro song od Synthwave pecka od projektu tentokrát Boy From Nowhere. Spend the Night je společný single právě projektu Boy From Nowhere, který tvoří francouzský producent Wick, Julien Panetti je vlastním jménem a také Gabriel.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
0: Jedna reklama.

americký producent John Kennedy a jeho nový singlík, který vyšel teďka na sklonku minulého měsíce ještě. Jeho značka je John Kennedy Federation, skladba One Heart. No a to už je britský producent Tropics, vlastně jménem Christopher Ward, který už přesunul své aktivity do Spojených států a založil tam i svoji nahrávací společnost Modern Entity. O tom, jak se mu daří vybírat a vůbec tvořit na tém labelu, slyšíte už příští rok na festivalu Spektakuláre, kde chystáme showcase tohohle labelu. A tohle je pěkná ukázka, kde vystoupí právě Tropics i Sarah & Colin projekt společně právě na showcaseu a tady se setkali ve skladbě novém singlu Ache. Jinak Tropics svět parádě rád jedna, stále se svým prvním singlovkou můžete hlasovat do čtvrtka do odpoledne.

Příjemný singlík nový od amerického hudebníka producenta Joe Corrales Jr., který si říká Jipach, pospátku Happy, kterou jste viděla stětně tady na showcaseu značky Future Archive, který jsem dělal v rámci Music Infinity, tak 3 roky zpět. Každopádně tenkrát s nimi vystupoval také projekt Arms and Sleepers, který ostatně teďka na značce Future Archive vydal tuhle novinku After Sun. No, vypadá to na nové album, které doufejme nový materiál představí Arms and Sleepers aka Mirza Ramić také už koncem září ve Futuru. Tohle už je jeho novinka After Sun. No a máme 16 hodin 55 minut. No, playlist samozřejmě jako vždy doplňuje na stánky Rádia 1.

Jeune Oji, tenhle ten francouzský talent a objev značky z LA Friends of Friends a jeho novinka In Color, zatím poslední single z konce června. Uvidíme si konečně, jestli také pochlapí vydá album. No ale kdo chystá album, je tohleto manchesterské duo Space Africa, které jste slyšeli už s předchozím singlem také jako novinku Hit Parádě Rád 1. Tohle jich už druhá singlová záležitost chystané desky Quiet Storm, která vyjde na značce Dice. Single MLN, kde tentokrát najdete vokalistu a hudebníka, kterého jste viděli před Puma Blue teďka v květnu, Tony Nyoku. To jsou Space Africa.

0: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
1: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

Tolik další objev tentokrát na této americké musím říct vynikající značce Friends of Friends. To byl projekt Northtech a nový single Higher Function. Každopádně teď už Optimist, který tentokrát zvolil tuto vokální věc, kterou nazval Fading. Jeho druhý single na značce Elf.

Tolik britská zpěvačka Tyson, která spojila síly tentokrát v tomhle singlu The Edge s No Such Thing a Kobe Say. Parádní věcička, která vznikla na značce Ladies Music Pub teďka také v červnu. No a tohle úplná novinka pro změnu od Jacques Greena, kanadského producenta, který ostatně s No Such Thing vytvořil také loni výborný projekt Versus GT. Tohle však Jacques Green pro změnu zase ve spolupráci s DJ Boringem na novém singlu Closer. Vyšlo teď v pátek na značce Lucky Me. 17 hodin, 17 minut, 17 sekund. Teď. To posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
2: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.

parádní kousek od kapely Fluke Atombomb, tentokrát však v této vynikající remixové práci od Daniela Averyho. Atombomb, Daniel Avery, Nuclear Summer Extended Mix. Parádní věcička, původně ze snad přelomu milénia. No a teď už míříme za producentem, který také už funguje od 90. let jako přední postava britské progy scény. Ostatně tohle jeho novinka od právě Alexandra Kouáka Saši z jeho labelu Last Night on Earth, už 200. výroční release, který vyšel teďka v pátek. Skladba Hollow Sun, která nabízí tři verze, tuhle ta originální. Máme 17 hodin 28 minut. Saša na Radio 1.

CD Nonstop. Domácí zpěvačka a violončelistka Dorota Barová se původně prosadila na počátku milénia v jazzfolkovém duu Tarafuky. Její třetí solové album Dotyk vyšlo v roce 2021 na labelu Animal Music. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop. Yeah.

Tolik britský producent Seb Vibelat, který také přesídlil už do Spojených států, ale stále spravuje svou značku All My Thoughts, kterou ostatně jste viděli na showcaseu loni v Praze v exkluzivním živém vystoupení na Spektakuláře. To byla jeho novinka Folded se zpěvačkou Jouska nebo Jouska. Každopádně teď už míříme za touhle novinkou už od producenta Feli z Bristolu. Matt Preston se navrátil v pátek tohletou novou deskou The Fragile Hours na své značce Undertow. No a tohle už je ukázka s názvem Tilt.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna.
1: Jo. 1, 2, 3, 4.

Legendární kapela z Düsseldorfu Kraftwerk a jejich skladba neuvěřitelně už téměř půl století stará Das Model, která stále zní aktuálně. A vy můžete už zítra vidět tuto legendu také bohužel už s jediným zakládajícím členem Rolf Hüttlem zde v Praze ve fóru Karlín. Každopádně teď už tenhle ten německý další podstatně mladší hudebník Christian Promr, kterého si můžete pamatovat už z 90. let z projektu Fauna Flash a také vůbec z mnichovské značky Kompost, kde vydal spoustu své muziky. A tam se také teďka navrátil jeho novou deskou Rhythmic Nocturne. A tohle je právě už tak, a tohle už je také úvodní a titulní nahrávka tohle toho bubeníka z Německa Christian Promr.

Tak tolik taková příjemná hypnotická věc od téhleté Mood Instrumentalistky ze Spojených států. Lorraine si říká a jinak vlastně jménem Tadža Chica chystá nové album Fata Morgana, který vyjde za měsíc. Ukázka Borderline. No a kdo chystá nové album je také Bonobo. Ten britský producent značky Ninja Tune. Tentokrát už ve spolupráci také s Aruj Aftab, touhletou pakistánskou hudebnici žijící v New Yorku. Jste viděli také loni na Prague Sounds. Tohle je společná věc Fire on the Water, novinka od Bonoba, která dostala i bestranu Drift.

Tolik krásná nová věc Swallow od hudebníka z Británie Sama Best aka The Vernon Spring. Jo, novinka, doufejme, je předzvěstí také jeho albového návratu. Každopádně my tady už

za chvíličku 18. hodina. Čas se zde naplnil, na závěr vám vybírám tohle britského také talenta žijícího v Berlíně, Simon Goff, kterého jsem vám dovezl před, no už to bude tak 4 roky zpět, mě 4 a půl roku. Doufám, že po 5 leté odmlu se snad příští rok uvidíme opět v Praze, chystá nové album Interior Realms na berlínské značce Sonic Pieces. A to už je první ochutnávka v podobě singlu Dream Sequence 1. Simon Goff. Závěrečná věc ode mě, kompletní playlist vysí také na stránce už Rádia 1. Já vám doplním, že Simon Goff určitě můžete zaregistrovat také co by skladatele k soundtrackům českých filmů Vlny nebo Úsvit. A teďka dělal také, myslím, že na Karlovském festivalu další, myslím, že dokument, určitě velký talent. Pokud jste to neviděli, doufám, že příští rok budete mít možnost. Každopádně za chviličku už také pravidelný vinylový speciál Estereo, dneska ne s Martinem, ale s Ultrafínem, tak. No a naslyšenou opět za hodinku, kdy si vás tady převezmu opět při pořadu CD On Stop, dneska s Dorotou Barovou a jím album Dotyk. To už je Simon Goff.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Hip-hop camp je zpátky!
4: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
3: Rap, DJing, b-boying.
4: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
3: Dva dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
4: 21. a 22. srpna, Hip-hop camp Kosmo.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická sklad, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer, krásné úterý a vítejte u dalšího vydání vinylového E-Stereo. Dnes se náš hodinový set ponese především v duchu boogie, jazzu, soulu a funku.

0: Estéreo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tohle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! 7-místné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, který jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Reklama na Radio 1.
8: Ah. Estéreo musique. Vítejte do druhé části dnešního Estera, kterou zahajuje královna soulu Chaka Khana.

Dnešní Estero se nám blíží k závěru. Doufám, že jste si ho užili, že si užíváte léta a že si nás zase příští úterý v 6 večer naladíte na Rádiu 1. Loučí se Estero, Utrafino a mějte se moc fajn.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, je krátce po 19. hodině a je tu s tím také pravidelný pořad CD Nonstop, který nabízí, jak je zvykem v úterý, také domácího interpreta. No a dnes padl výběr na tuhletu výbornou, významnou českou zpěvačku a violončelistku Dorotu Barovou, která bude znít v její tentokrát druhé studiové desce Dotyk z roku 2018. My si můžeme říct, že právě Dorota Barová se prosadila už vlastně od počátku milénia v projektu Tarafuky, tomhletom velmi zajímavém duu, který ostatně tvořila také se svou kámoškou a hudebnicí Andreou Konstantkiewicz. Její právě práce, ono vlastně se narodila, musím říct, takhle v Třinci, v polsko-české právě rodině, a tak polština byla jí takovým přirozeným jazykem. Ostatně uslyšíte i dnes na její téhleté desce Dotyk, kde často právě zpívá v polštině. No a vlastně ona úspěšně absolvovala i hru na violončelo v Ostravské konzervatoři. No a právě v roce 2000 založila s Andreou Konstantkiewicz právě duo Tarafuky, se kterým doposavat vydali 6 studiových alb. Jinak ta solová dráha Doroty Barové se pak rozjela až v té minulé dekádě, kdy vychází vlastně v roce konkrétně 2018, kdy vychází debutové album Iluzie, ale už v té době měla za sebou i třeba výborné album s Vertigo Quintet. To byla deska právě jejich společná Vertigo Quintet a Dorota Barová na značce Animal Music z roku 2008 a také i kompilaci pro značku Indiescope, kde jste mohli najít na právě desce Featured Dorota Barová její spolupráce s různými interprety, třeba mimo jiné i Vertigo Quintet, ale třeba i Jaromír Hodza Quintetem, kapelou Květy, Frufru či Janem Burianem, ale také i Lenkou Dusilovou a dalšími. Každopádně, jak jsem řekl, v roce 2018 vychází debutové album Iluzia na značce Animal Music, tomhletom domácím výborném vydavatelství, kde vlastně už poprvé také spolupracuje nebo dělá muziku na texty Krištofa Kamila Bačinského, ale také Terezy Drozda. A tohleto album už bylo nominováno a zároveň vyhrálo, myslím, že cenu Anděla také. Na téhle desce také najdete i první desce třeba i spolupráci s Beatou Hlavenkovou, každopádně Miroslavem Chyškou a Jakubem Vejnarem. No a vy dnes uslyšíte její pak tohleto druhé studiové album Dotyk. Opět vyšlo na značce Animal Music, obsahuje pouze 7 nahrávek a opět zde Dorota spolupracuje s různými dalšími jejich hudebníky, ať je to vokalista Jan Jakubec, opět Miroslav Chyška, nebo také právě na kytaru, nebo chci říct tak na baskytaru Miloš Klapště. Její pak další rok věnovala v roce 2022 tvorbě s kapelou právě Tarafuky, to je doposavat jejich zatím poslední společné album, které z Tarafuky vydala deska s názvem Motýle, to bylo pro značku Indiescopes, no a my si ji připomínáme teďka také v souvislosti s její loňským albem, které vydala do třetice na značce Animal Music, album Píseň pro my, tohleto výborné album, na které opět spolupracuje s Miroslavem Chyškou, tím spolupracovníkem z kapelou Illustratosphere nebo JAR, ale také Milošem opět Klapště, který hraje s Katarzí, či také Anetou Langerovou. My si také doplníme, že Dorota Barová teďka, vlastně kdy to bylo, v květnu letošního roku, vydala i další spolupráci s Michalem Vorekem, to byla jejich společná singlovka Dream Imagination. Doufám, že brzy se dočkáme nějaké nové albové nadílky od této talentované hudebnice z Třince, která, jak jsem řekl, právě je ověnčena různými cenami, jak Anděl, tak i ostatně cenou Jantar za svou solovou tvorbu. A teď už si nabídneme tohleto výborné druhé studiové album Dotyk z roku 2021. Deska, která ostatně byla také nominována na cenu Anděl. Teď už Dorota Barová a já vám přeju krásný poslech.
1: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop. Hitparáda Rádia 1.
1: Za první novinkou stojí nezdolný power couple. Spojili se totiž Imogen Heap a John Hopkins. Máme tu společnou skladbu s názvem Reckoning. Druhou novinku přinese New Yorkský Black Marble, Jim Carroll, New Year. A svou malou ještěrku nám představí producent Tennyson, Little Lizard, Smiley. Nechybí taky Tropics Temporal Sequence, novinka číslo 3. A na závěr si dáme ještě něco z nové desky od Ports of Canada, a to konkrétně skladbu s názvem Father and Son. Při vylosování hlasující obdrží lístky na Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Úněticích u Prahy. Vystoupí zde například Larissa Leaves, Calico či Web Taggart Duo.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: push if you don't fight your love. Till the morning, morning, I'ma see you through. But the stars are calling for a midnight blue. Baby, look up to pull me in tighter. When you ride the car, like it's a big, big truck.
1: Reklama Rádia 1.
2: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka.

0: do světa zábavy.
1: Reklama na Radio 1.
2: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československé

0: nějaká sedmá. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Ano, presne tak, počúvate Veľkú sedmu, buď to v premiére 14. alebo v repríze 18. júla, července, 7. mesiaca, a to konkrétne 27. kolo. Pred džinglom nám doznela novinka, posledná novinka číslo 5, duo Zimní pneu a skladba Džubáli. Poďme na do hlavného rebríka, 15. miesto, tam je pokles z 11. priečky 5 týždňov v hitparáde, je tu Vojta Grabač a Pokoj 25 a jeho aktuálny singel 19.
2: Jednou, až všichni odmaturuje.
3: Točím dokument.
2: Půjdem na vejšku, budou z nás doktoři a právnici.
4: Běž si pro brusle, hlemi, dáme závod k trati a k řubitovu.

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Zatím nám skladba FC od pražské formácie Velocet Roll, minulotýždňová novinka, tento týždeň 12. miesto. Pred nami je 11. Budvar Staré dámy a skladba To nemůžu být já, minulý týždeň skončila na 7. pozícii a máme ju tu 4 týždne v hlavnom rebríku. Potí.

Single ve třetím patře, Pivoňka, deviaté miesto. Single je takisto na 8. pozici a tam si dáme veľmi razantnú zmenu žánru Esa z lesa a Vykoupení.

0: Bronzová pozícia, tretie miesto, najvyššie umiestnená novinka z minulého týždňa, Tereza Hrabiny a Jiný jméno na zvonku z pripravovanej druhej radovej dosky Ceremonie. Druhé miesto, to je minulotýždňová trojka, áno, Duopast a skladba Vemte to za mne z dosky fotra.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo.

0: svet faký. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa užrať. Im stačí fed, bridge boy, poza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok ze

0: Novinka číslo 3, ostravská kapela Stratopilot a singel Zem. Novinka číslo 4, kapela z Valašského Meziříčí Drtikol a skladba Liščí.
1: Nejsem tady sám, dvě světla dál, cítím.
0: No a novinka posledná, novinka číslo 5, duo Zimní pneu a skladba nazvaná Džubáli.
2: Budeme tu furt, těma bonusný.
0: Patnácté miesto, Vojta Grabáč, Jaka Pokoj, 25 a single 19.
3: Pod mostem barikádníků slejzaj, se hyene a všude kolem nás, je tráva spálená, nekonečně času na město.
0: 14. miesto, bratislavská kapela Elections in the Deaf Town a single Dlhý rok. Na 13. miesto tam sú The Stylist a aktuálny kúsok nazvaný All Out All Night. Dvanáste miesto obsadila praská formácia Velocetrol a ich kúsok nazvaný FC. Jedenácté miesto, Budvar staré dámy a To nemôžu byť ja. Desiate miesto, tam je single Siluety, spolupráca Mateja Čecha a Kamat 213 a Pavly Bastlovy a Tokyo Drift. Deviatka, Pivoňka, single Ve třetím patře.
4: Ve třetím patře se svítí jako první, spím tu už hodně noc.
0: Osmé město, Esa z lesa a single Vykoupení.

Švestka, spolupráca Honzy Hanáka a Tamary Schmidt, to znamená Sonority a Avali, single Eterea. Piaté miesto obsadila skladba Neučité obavy od vypsanej Fixy. Ale tady zrovna nejsou. Štvorka Floex a Railway Electro. Trojka, tam je Tereza Hrabiny a skladba Jiný jméno na zvonku.

slunce zase přifukují slova. A čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek, slovo he olovo, ček, ček, vlez do predelství, bují tak, až to vidím na stehe, ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár pravaček, mě žaludek, ček, ček, že nation first, je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačí scrollovat.

se tenhle svět nás a škrtí jako bonsai drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost, a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou, anebo sám křičet no pasa.

0: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na jeden augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, ktoré oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.
4: Unizone. Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.

Ahoj a čau, po 2 týdnech vás opět zdravíme u dalšího dílu pořadu Unizone na Rádiu 1. A právě si hrajeme novinku z alba mého oblíbeného polského producenta, který se říká Earth Tracks, který vydal po 3 letech nové album s názvem Everlasting Flame. A na něm se dotýká zejména ambientnějších poloh techna s podle mě velice precizním citem pro detail a můj oblíbený track s názvem Towboat právě teď hraje v pozadí v Unizone Show na Rádiu 1.

Vivid X je členka pražského trans femme kolektivu Estrogan a dává o sobě vědět svým debutovým albem Headlock. A za sebe musím říct, že to je jeden z nejsilnějších klubových debutů za poslední roky podle mě. A právě si hrajeme track s názvem Cam Girl a na začátku jsme si od Vivid X ještě hráli úvodní track s názvem Till I Die, který celé její debutové album uzavírá.

Cyst je nový společný projekt Igloo Ghosta a Daisy, dříve známé jako Babi. V podstatě se ale jedná o trio, protože třetím do party je jejich cca roční syn. Oba jmenovaní jsou totiž nejsou jen častými kolaborátory, ale hlavně životními partnery. Úvodní single Knackered slibuje hodně hravosti a já už se mega těším na celé album, které by mělo vyjít letos v září. Za malou chvíli ještě King Kong, společný track zpěváka Wu Lu a Poison Annie, se kterým se s váma pro dnešek loučí Ancestral Vision, DJ Not Shared a pořad Unizone Show, pořad Unizone na Rádiu 1.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: 13 세럼
1: 13 로
2: 13
1: 로
2: Majusandajo.
0: 13 Rock.
1: 13 surové.
0: 13 cerových průniků do jiné hudby.
3: Dobrý večer, začíná 13 cerových od mikrofonu ve studiu Rádia 1. Vás zdraví Vojta Úřada Staněk. Svátek má Jindřich, přejeme všechno nejlepší. To je třeba můj bratr. A vám přejeme hezký poslech, milí posluchači.

Druhý album projektu, který tematicky čerpá především z lidové hudby, ale zvukem a přístupem k té hudbě z muzikantského zázemí jednotlivých hráčů. Přeloženo improvizace zpracovávající hudební a zdůrazňuji nezápadní tradici. Futuro Ancestrale jako soubor vznikl na popud saxofonisty a skladatele Giuseppe Doronza, což je Ital žijící v Holandsku. A hrají tu legendární holandský kytarista Andy Moore z The X, v Holandsku též usazený bubeník Frank Rosali a častý Moorův spoluhráč, spolupracovník a přítel Yannis Kyriakides. My jsme si z desky Elsewhen, která vyšla samozřejmě na Unsound Records, který Andy Moore a Yannis Kyriakides provozují, tak co jsem říkal, Elsewhen, že se to jmenuje. Hráli jsme si skladbu Eye of the Hurricane a nejhezčí skladbu z desky, která se jmenuje Skindone, posíláme do Ostravy, naší posluchačce Ditě, a velmi, velmi zdravíme. Dneska mám opravdu velkou radost, že nás Dita poslouchá.

Německo-turecká skladatelka a zpěvačka Alef Jens vydala z kraje roku solové album Four in a Cycle of Thirds a o pár měsíců později ho vydává znovu komplet předělané Jasem Showem, což je spoluzakladatel Simian Mobile Disco. Víc dronění, víc ambientních ploch, chutnější hudba, hlavní roli v těch předělávkách hraje v uvozovkách feedback systém pro piano, který si Show jenž dělal první desce mix, vyvinul, a to mi vlastně přijde celkem jako zajímavý moment, že to Mr. Show udělá podruhý a podle sebe, jak by si to přál ryze on. My jsme slyšeli skladbu Mother Tongue, drone version, a teď si poslechneme dronovou verzi Mountain. A jinak Alef Jens si to vydává sama.

Okei, radiojenna.

Tak krom Holandska budou jej. Chtěl jsem říct, že krom Holandska budou pro dnešní pořad klíčové ještě Japonsko a Austrálie. Austrálie především kvůli labelu Room 40, přičemž první z nových desek Room 40, labelu Room 40, hraje právě teď, je to Helen Svoboda,

Konečně to nechá Ukázka doříct. Helec Svoboda, deska Headwater, která vychází na melbournském labelu Room 40. Helen Svoboda je mladá kontrabasistka, vokalistka, skladatelka. Materiál, který slyšíme na téhle desce, vznikal původně jako součást větší performance v Melbourne, nebo větší performance, která proběhla v Melbourne v roce 2024. Drone, folk, docela slušný songwriting, takže perfektně to zapadá do dnešního line-upu, kde mě u každé druhé desky napadá, že to trošku zní jako Maja Osojník, kterou bezmezně miluji a už se těším, až zase něco vydá. A to, co nezní jako Maja Osojník, je Lauren Conrad a David Groups. Další věc, co vyšla na Room 40. Tohle je třetí společná deska zmiňované trojice. Oba hrají na elektrické kytary a oba tracky na albu, který se nese Somewhere in the Wind, pochází z loňských živých vystoupení v newyorském Brooklynu. A my si hrajeme vlastně, jsou to další skladby v oboje, a my si hrajeme ukázku z A Spring Was Pressed, což je druhá v pořadí.

No a tohle byla další deska, která vyšla na Room 40. Jmenuje se Country, The Country a jejími autory jsou Jonathan Wilson a Liam Keenan, což krom jiného taky byli a možná ještě jsou, to nevím, kurátoři v jednom muzeu v Sydney. Oba mají zálibu v delších skladbách a i když pracují, i když teda v případě Jonathana Wilsona, a teď doufám, že se nepletu, protože jsem si to neověřoval, tak mám za to, že my jsme si tady hráli jako jeho desku 1993, což byla velká pecka a to zrovna dlouhý skladby nebyly, ale to je jedno. Každopádně jsem chtěl říct, že pánové se znají další dobu a každý z nich pracuje zvlášť, nicméně Record Session měli naplánovanou prý už hodně dlouho. Proběhla nebo došlo na ní v roce 2024 a hudba na téhle desce, což jsou čtyři rozsáhlejší skladby, v té nejobecnější rovině, kde bych to měl shrnout, odráží západní Sydney, což je místo, kde mají oba své kořeny, kde vyrůstali, odkud pocházejí.

Tak a tohle je druhá deska, která nějakým způsobem tematizuje jedno konkrétní místo, a to je japonská čtvrť, pardon, to je bohemská čtvrť v Tokiu, která se jmenuje Koenji. Autorem téhle desky Repeating Town, která vyšla na Audiobulb, je Nozomi Yoneda, neboli Nonturn, jak zní jeho umělecké jméno. Tahle elektronika je poskládaná ze samplů, který vznikaly vlastně z Field Recordings, nahraný konkrétně v té čtvrti. A myslím si, že je to poměrně jako jednoduchý, celkem známý princip, ale ta deska je vlastně taková velmi jemná, velmi subtilní a přijde mi, že tam jako docela hezky vyznívají ty Field Recordings, že to není jenom nějaký jednoduchý materiál k potom repetitivní hudbě, že to tam vlastně jako je dost zřetelný a to mi na tom přijde fajn.

Ha ha ha!

Generační setkání, legendární Otomo Yoshihide, kytara a gramofony, a Kei Matsumaru, což je saxofonista, hráč na elektroniku z Papuy Nové Guiney, který po studiích na Berkeley zakotvil v Tokiu. Je to samozřejmě živák, deska se jmenuje Shutsumin a vydal jí Trost Records, vídeňské nakladatelství, které se zaměřuje především na volnou improvizaci a nějaké radikálnější formy jazzu. My jsme slyšeli Circadian a ještě si pustíme Obe.

Miam. Otomoyoshi Hideki Matsumaru a nás už čeká poslední track dnešního vydání pořadu 13 syrových. Bude to Future Ancestrale neboli Andy Moore, Yannis Kyriakides, Frank Rosley a Giuseppe Doronzo, který je princip, ale ošklivý slovo, nebo alespoň mě tak připadá, který inicioval tenhle ensemble, a zahrajeme si skladbu Ghost Line. Moc děkuju za poslech, mějte se hezky a budu se zase někdy těšit naslyšenou, naviděnou, a kdybyste ještě chvíli chtěli setrvat u rozhlasových přijímačů, tak ještě nějakou dobu, konkrétně do 2 hodin, bude hrát hudba, kterou máme v 13 syrových rádi. Dobrou.

0: 13 세럼
1: 13 로 13 로
2: Má džusandajo.
0: 13 Rock.
1: 13 Rock.
0: 13 cerových průniků do jiné hudby.
3: Rádio 1. To žeru.